0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
5: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
4: Byla. To dobré začíná u nás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
11: Dance Radio.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

All for Walls, Gorgon City Awards. Krásný ráno, máme 7 hodin a 1 minutu. Pátek 19. června. Leošům přejeme samozřejmě jen to nejlepší k svátku. Startuje ranní fresh. Dnes bez Andyho zaskakuje Michael C. A je potřeba to pořádně odpálit. Za chvilku Wilkinson, Sony na to Dimension nebo Seal v remixu od Tiesta. Tak krásný vstávání a ideálně tou správnou nohou. Dance Radio.

0: krásný ráno, tahleta paráda, to je Seal, legendární to hlas a remix DJ Tiesta. The Right Life, vy posloucháte 89 či 120.9 FM dneska s váma až do 9 hodin, stává Michael C. Potom si dáte Terku, tedy Katie samozřejmě, Terka až o víkendu zítra a v neděli mezi 13. a 16. No a odpoledne opět v mojí společnosti dáme tradiční, dnes hodně asi rozehřátý den a budeme servírovat taneční beaty až do večera. K tomu přidáme i večerní program, ale na to ještě přijde čas. Teď hned po reklamě dáme třeba skvělou novinku od Kreidra, Avisu, tak si na to počkejte, jsme Dance Radio a díky, že ladíte playlist na danceradio.cz a taky v naší aplikaci. Stahujte pro iOS nebo Android.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
11: Byla. To dobré začíná u nás.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Volek Bump, další taneční muzika už za chvilku. Teď se ale v rychlosti podíváme do hitparády Dance Radio Chart, protože včera jsme si dali už 24. letošní kolo. Nasadili jsme tři novinky, Krajdra Ivisu hrál před chvílí, taky Normu Jean Martin Encore, Big Dreamers a nebo Šapova se s Funky Tunes Wild and Free. I jim odevzdejte svůj hlas na našem webu. Klidně hned teď všechno je spuštěný a stačí jen tak nakliknout vaši oblíbenou songu a tím máte příští týden co nejvejš. Včera na trojce Pok Noir, Sunworm, Fisher s Rain vyšplhal na druhý místo, no a zlato tentokrát brali Islandium a Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Výborná to věc. Ovšem na Dance Radio teď jdeme na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25.

0: Bojem War, We Could Be Something, ideální taneční muzika k vašemu vstávání. Dneska se budíme opravdu do už téměř letního dne, oficiální samozřejmě léto. To bude v neděli, ale dnešní teploty už teda rozhodně tomu napovídají. Čekejte až 35 stupňů v některých částech České republiky. Docelý Calvin Harris, I'm Not Alone, Bring Me The Horizon, Mother Tongue a výborná to verze od Subfocuse. A v celou zprávě, tak pojďme na to.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Jaké pan

0: svý.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Nejméně 6 lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar 6-0. Spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do další fáze. Lídři Evropské unie budou na summitu v Bruselu jednat o dlouhodobém rozpočtu a situaci na Blízkém východě. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno? Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: EDX, The Time Is Now, v originále samozřejmě legendární Moloko. Náš playlist, pokud nevíte, co hrajeme a chcete nutně znát název vaší oblíbené skladby, naleznete vždycky na webu danceradio.cz, tam taky hlasujte do hitparády Dance Video Chart a playák se nachází i v aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android pod nickem danceradio.cz a najdete tam samozřejmě rozpis večerních shows, tedy playlist, to už jsem zmiňoval, a taky nás můžete poslouchat úplně odkudkoliv, klidně i ze zahraničí. Přímo v aplikaci, stačí vám internet. D-Light, Groovies in the Heart, velká to legendární věc, Lost Frequencies nebo Fatboy Slim s Rolling Stones, to je další taneční muzika.
1: Vše pro vaši grilovačku.

0: za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na

0: dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám mě auto.
6: I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnoho.

0: Tanečí muzika v ranním freši, v plném proudu, tohleto je skvělá novinka Bless Terms and Conditions, co dáme dál. Ať se vám skvěle stává do toho opravdu parního dne, který nás čeká, tak nabídnu třeba Paula Oakenfolda a jeho Hypnotized. Dáme si Flight Facilities Forever in My Room. A nebo Chrisa Avantgarda, Concrete Professional. Tohle šlape opravdu všude, hlavně v klubech, vyzkoušeno. Ale aktuálně mám pro vás zprávy o tom, jaký bude dneska počasí. No, bude teplo.
1: Počasí.
2: Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25.

0: Mr. Mark Knight, The Return of Wolfie. Mimochodem na Marka Knighta se taky můžete těšit na houseovém pódiu na festiáku Beats for Love, který už bude za 2 týdny v plném proudu, no a my se tam společně můžeme slyšet v sobotu a to také na House Square. Společně s kolegou Matyasem Ozanou těšíme se na vás. Já k tomu přihodím ještě ve čtvrtek Talking Beats, takový diskuzní panel, kde se budeme bavit o rádích. Tak si mě chytněte, případně víc info u mě na Instači, kde mě nalezete jako Michael C. Za chvilku 642 a John Newman, anebo taky Black Box a legendární Ride on Time.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Dance Radio.

642, John Newman, What Would I Do? A za malej moment poslední věc v dnešním raním Freshy, Black Box Ride on Time, potom si dáme zprávy a následuje Katie, tak si to užijte. A my se uslyšíme opět od 14 hodin. Krásný pátek, jsme Dance Radio. Dance Radio.

Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Oznámili tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. O budoucnosti Evropy se nyní rozhoduje v obraně Ukrajiny, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu Evropské unie. Pražští zastupitelé schválili dvě plánovací smlouvy, počítající s příspěvky od developerů, dohromady za stovky milionů korun. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25.

0: Imagination. Přátelé, krásný dobrý ráno, máme pátek, je to neuvěřitelný 19. června. Od mikrofonu vás zdraví i dnes na frekvencích Dance Radio a Katie, i dneska vás čeká dopolední drive a doufám, že už jste měli příjemný probouzení s kolegou Mikem, dneska výjimečně v rámci ranního freše. Společně my už teď budeme pokračovat až do 12. hodiny. S naprosto luxusní muzikou čeká vás taky několik novinek v našem éteru, budeme se lehce ladit na víkend a zároveň taky probereme festáky, probereme svět technologií, taky budeme cestovat. Mám toho pro vás dnes připraveno opravdu hodně, takže doufám a věřím, že už jste ready na novej pracovní den a taky těsně před víkendem. Dnes ale taky ještě malá výstraha, protože nás čekají opravdu teplotní, trošku jako horka a dneska taky na řadě míst výstraha, protože to slunce bude hodně samozřejmě svítit a bude to takový jako dneska trošku náročnější, takže na to myslete, určitě se namažte a hlavně pozor, abyste příliš dlouho na tom sluníčku nebyli, protože to bude hodně silný. No, každopádně na Dance Radio se budeme příjemně hrát. Za chviličku už Matoma novinka od Burry, taky Moby, ano, teda spoustu dalšího. Dneska svátek slaví Leoš, mimochodem, takže přejeme všechno nejlepší a vám přeji krásný ráno.
1: Rain Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radia s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Hraní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: na ccc.eu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
12: Dance Radio.

89 a 102.9 FM, přátelé, na frekvencích Dance Radio jsme si dali příjemnou funky věc, Throttle, Earthbinds a taky September. Doufám, že i tato funky věc potěšila. A teď se pojďme seznamovat. Mě by schválně zajímalo, jestli teď někdo posloucháte a jste třeba nezadení, jste single a říkáte si, tyjo, nemůžu potkat a natrefit na někoho fajn, nebo už máte za sebou spoustu randíček, ale není to vončo, a nebo prostě se seznamujete, třeba tolik nikam nechodíte a seznamujete se přes všechny ty aplikace typu Tinder a není to ono. A pojďme si říct, že seznamování přes ty apky není úplně jednoduchá a ideální varianta. Tak prosím vás, teď je teďka takovej nový trend, který už v zahraničí funguje nějakou dobu docela efektivně. No a tenhle ten trend, prosím vás, přišel nově i do Čech, jo. A vlastně já teda o tom vůbec nevěděla. To je nový projekt, který vlastně vzniknul v zahraničí, jmenuje se Pitch Your Single Friend a vlastně souvisí to s tím, že se potkáte v rámci seznamovacího večera, ale prosím vás, přímo vás nezadané, tam vlastně jako prezentuje váš nejlepší kámoš, jo, prostě tady se, prostě představte si 100 lidí a teď je i tam prezentace třeba v PowerPointu, přijde tam váš nejlepší kámoš nebo kámoška, udělá o vás prezentaci a před těma nezadanýma lidma, potenciálníma nějakýma třeba budoucíma partnerama, tak vás tam prezentuje pomocí prezentace váš nejlepší kámoš a vlastně cílem té akce je, aby se lidi potkávali víc online, offline, teda ne online, a není to prvoplánově o tom, že byste se tam měli hned najít partnera, ale třeba potkat se, potkat nový kámoše a tak dále. A zároveň je tam i takovej pokec, můžete se tam jako nenásilně potkat, případně se pak vyměnit kontakt a tak dále. Tohle to už funguje v Brně, nevím, jestli něco podobného funguje v Praze, ale má to velký úspěch, protože se tam přímo propojou lidi vlastně offline a může to být hodně zajímavý. Nebo ještě je tady jedna věc a to je speed dating, to je taky taková offline záležitost. Mrkněte na to, mě by zajímalo, jak jste potkali třeba vaše protějšky vy. Můžete si dát takovou menší anketu na Facebooku Dance Radio.

0: Přátelé, tak to byla česká dvojice, mimochodem Drown Moon a skladba s názvem Shelter, která vyšla, mám pocit, 2 měsíce zpátky a jsem strašně ráda, že jsme ji nasadili a že ji hrajeme v našem éteru a jsem moc ráda, že vlastně tady v Čechách a na Slovensku máme velmi talentovaný, šikovný producenty a že těch lidí neustále přibývá. A když už jsme u Drum & Bassu, pojďme se taky trošku nalákat na nadcházející sezónu festivalovou, která je v plném proudu a nepojedem nikam daleko, ale přesuneme se na jezero Most, kde proběhne opět Let It Roll, tedy Drum & Bassový festival v termínu od 30. července do 1.8. a opět to bude stát za to. Unikátní místo u jezera, který pokud jste ještě třeba nezažili v loňském roce, tak máte příležitost, no a hlavně naprosto kouzelný line-up. Jason Status, Pendulum Life, AMC, Camo & Crooked, Matthews, Hybrid Minds, Coven, taky Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Don Diablo, mimochodem s novým projektem Control Alt Delete, Flowdown, Fox Stevenson, Friction, Mosey, taky Metric, Graphics, Mode Step Life a spoustu dalších těch jmen, opravdu tam miliarda. A nejenom těch zahraničních, ale pak i těch českých. Vlastně je tam většina, skoro všichni tě zásadní z Čech a hlavně i ze světa. Takže pokud jste dlouho na Let It Rollu nebyli a jestli jste ještě nezažili tu novou lokaci u jezera Most, tak rozhodně doporučuji a ještě jednou si připomeňme termín od 30. července do 1.8. To je prostě termín Let It Roll. Takže pokud jste doteď váhali, ještě si myslím, že stále můžete sehnat lístky. Veškeré info najdete na letitroll.cz a taky v sociálních sítích, kde organizátoři bombí každý den nějaký info ohledně tohohle festiáku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Návštěva optiky Focus s

0: místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
2: Dance Radio.

0: Tommy Virgin a Nostalgia, Éteru Dance Rádia. Pojďme se podívat o kousek dál, máme 10.01 aktuální čas už za malou chvíli. NDC a Heartbeat Loud. Nebude chybět ani Fisher a Rain. Mezi 10. a 11. probereme spoustu dalších témat, máte se rozhodně na co těšit, takže buďte s náma a já vám přeji krásný pátek. Teď už zprávy a počasí, pojďme na ně, jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: Nejméně 6 lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar 6-0. Spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do další fáze. Lídři Evropské unie budou na summitu v Bruselu jednat o dlouhodobém rozpočtu a situaci na Blízkém východě. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, taková další funky, groovy, taneční věc. Máme 10:45, ladíte páteční dopolední drive. Na Dance Radio za náma River Star a I Was Drunk, což je taková tematická věc před víkendem. Tak bacha na to, pokud někam vyrazíte, kulturní tipy pro vás budu mít teprve ještě za hodinku. Ale pokud už víte teď, že možná budete bojovat trošku večer, abyste byli střízliví, tak bacha na to a vzpomeňte si na tenhle ten track. Co je taky důležitý a zásadní a co vás 100% bude zajímat, pokud vás zajímá Tomorrowland, ten už se taky nezadržitelně blíží, přesně za měsíc vypukne první víkendový den a víkend v rámci Tomorrowlandu, čekají nás celkem dva víkendy, no a organizátoři už těsně před startem festivalu, který proběhne v Belgii, bombí informacema všechny fanoušky a taky umělce a vlastně, co je zásadní a důležitý, line-up už je venku, to víme, ale taky už jsou označeny a oznámeny konkrétní časy, kdy se co bude kde dít. Přesně tak, takže konkrétní timetably v rámci Tomorrowlandu už jsou venku, takže pokud vás zajímá, jak to letos bude probíhat, konkrétně v termínech od 17. do 19. července a pak od 24. do 26. července, tak v nabídce je více než 500 umělců, producentů a DJů, kteří vystoupí na 16 stagech, jedna z nich je ta úplně hlavní main stage, no a na legendárním pódiu, hlavním pódiu vystoupí třeba Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Armin Van Buuren, James Hype, Afrojack, Netsky, Alok, Mind Gains, The B. Jones, Maluji, Novak a spoustu dalších, ale co mě vždycky zajímá, jsou ty další stage, jako je techno stage a ty další žánrový, takže bude tam vlastně každý zásadní napříč žánry. Tolik tedy informace, čekněte to, pokud máte lístky, abyste věděli, co se kdy bude dít. Samozřejmě celý se to bude streamovat, takže pokud letos vám to nevíde, můžete sledovat online z vašeho bytu anebo kdekoliv s partou a můžete si to užít alespoň virtuálně.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Závratné megaslevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Dance Radio. Dance Radio.

tak to byl takovej ten starý devadesátkový zvuk, kdy v elektronice frčely docela hodně ty acidový věci. A musím říct, že já jsem si tehdy už v mých asi 15 strašně zamilovala a musím říct, že teď, když to slyším čas od času, což už nebývá tak často, tak se to moc užívám. Stejně jako tenhle ten track Josh Wink a taky Higher State of Consciousness v Éteru Dance Rádia. My už se pojďme podívat na novinky, co se týká hudby. Před víkendem si myslím, že se vám bude hodit i jedna zásadní v podání Dua Bratři, který mám osobně moc ráda, a právě tohleto duo, který hraje kompletně vždycky naživo, tak neustále tvoří a je ve studiu a momentálně pánové vydávají přímo přesně dneska ráno další track. Ten se jmenuje Arrival, na tomhle singlu nějakou dobu pracovali, stejně jako na novém vizuálu, protože se chystají nejenom letos na festivaly, ale taky se chystají na podzim na svoji zase tradiční klubovou zastávku, která proběhne v Roxy, což mám velkou radost. No a právě dnešní den je den D skrze single Arrival. Pokud jste to ještě neslyšeli, je to opravdu čerstvá novinka dnešního dne. Rozhodně doporučuji a samotní Bratři už na svých sociálních sítích avizují, že je tato věc venku. K tomu je taky nádherný vizuál, takže dejte feedback, co vy na to, a my to samozřejmě přesdílíme i taky na našich sociálních sítích, abyste k této novince našli cestu co nejsnáze. Takže doporučuji určitě poslechnout. No a teď už vám letí další muzika, dáme si Take Us Off an Example, Alesso, anebo taky Don Diablo. Příjemný poslech. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dneska nebudete ochuzeni o tip na videoset, který si myslím, že vás bude určitě zajímat, protože se týká dua, který já mám moc ráda, je to Gorgon City. A právě tato dvojice vyráží i letos do Česka. Konkrétně si můžete užít, teda doufám, že budou oba dva na letošním ostravském festivalu Beats for Love, kde vystoupí. A Gorgon City by měly vystoupit na houseový stage. Teď nevím přesně, který to bude den, mám pocit, že v sobotu. No a právě jejich skvělý videoset, a to z Reframe Studios Outdoors Los Angeles, už je venku. Byl uploadován zhruba asi před 14 hodinama, no a pokud máte rádi tohleto duo, tak si 100% tenhle ten set dejte, protože to má energii, má to vibe, má to svěží sound a je to skvělý a můžete se nalákat na jejich blížící se vystoupení už za necelý 2 týdny, konkrétně v Ostravě, takže můj velký tip. Samozřejmě i tenhle ten setík vám nasdílím na sociální sítě Dance Radio.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
4: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

letí to The Horror Something to Remember By na frekvencích Dance Radia. Máme 5 minut po 11. hodině, pokračujeme dál, už za malou chvíli se dáme něco zlámaných beatů, těšit se můžete třeba na Sigmu a Changin.

0: Duke DeMont a I Got You, Jack Jones, tohle si myslím, že je ideální, protože to je taková ta typická letní záležitost. Teď už ale zprávy a počasí s Mikem, pojďme na ně, jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Oznámili tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. O budoucnosti Evropy se nyní rozhoduje v obraně Ukrajiny, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu Evropské unie. Pražští zastupitelé schválili dvě plánovací smlouvy, počítající s příspěvky od developerů, dohromady za stovky milionů korun. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jo, jo, přátelé, tak to je příjemná houseová věc, Milk Bar a taky Alex Zigrow a Disconnect na frekvencích Dance Radia. Máme něco málo po 11:15, stále ladíte páteční dopolední drive a to s datem 19. června, lehce se ladíme na víkend a teď už se pojďme podívat do světa hudby a zároveň sportu a možná si říkáte, tyjo, jako... co to je za spojení, ale možná teď pochopíte, proč o tom mluvím, protože mám velkou radost, že se právě muzika promítá do velkých sportovních událostí a potvrzuje to i fakt, že se legendární skladba One More Time od legendárních Daft Punk dostali a vlastně jako stali se oficiální písní francouzského týmu na mistrovství světa a to tedy gólovou písní anglického týmu pro rok 2026 Chase the Sun, tak je to teda od Planet Funk. No nicméně, každopádně One More Time od Daft Punk je oficiální gólovou písní francouzského fotbalového týmu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Možná, pokud sledujete fotbal, tak už jste to možná zachytili, ale pokud třeba ne, tak to možná nevíte, stejně jako já. No a právě podle aktualizovaných pravidel pro zvukový záznamy v rámci letošního letního turnaje, tak si mohli národní sportovní asociace vlastně jako jednotlivých zemí předložit výběr několika melodií, které by si přáli, aby zazněly v rámci gólů a přehrání gólů. No a právě Daft Punk jsou tím oficiálním, nebo tou oficiální skladbou během právě tohohle zápasu. Za mě je to naprosto epický. Já přemýšlím sama, co bych si vybrala, ale myslím si, že v tom top, nebo v té top desítce bych si buď vybrala Fred Again, Skrillex, Flowdana a nebo právě třeba Daft Punk. Takže dobrá volba, pánové, a musím říct, že pokud někdo třeba nesleduje fotbal, tak možná teď někdo ze světa fotbalu, třeba pokud nezná náhodou Daft Punk, tak se třeba něco hudebně přiučí.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Beats, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídí.

0: za 26,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: tak e-obuv ví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

Přesně tak, přátelé, pojďme se podívat na kulturní a party service. Máme pátek, to znamená, že už v Praze dneska můžete vyrazit na celou řadu skvělých koncertů, mejdanů, ale i zajímavých akcí, třeba Amazing Thailand Festival, který odstartoval, nebo odstartuje už dneska o 12 hodiny na pražský náplavce, takže pokud se chcete trošku nadechnout v thajském stylu, tak dnes můžete vyrazit. Dneska ale startuje celá řada dalších akcí, třeba letní perlení na Střelečáku, potrvá v následujících dnech. Těšit se můžete dneska na spoustu i koncertů. Pojďme se na to podívat. Cargo Gallery nabídne letní kapelu od 7:30 večer. Živé kvety se na vás těší v Malostranský besedě od 8:30. Dnes můžete vyrazit ale i do Jazz Doku na Vanua 2 od 22 hodin. Kapela Dead Chicken Lottery a Even od 7:30 se na vás těší v kafe v lese. U Malýho Glena Bohemia After Dark, start 20. hodina, si můžete poslechnout i tuhletu partu. No a pojďme se mrknout do klubu. Dneska v Roxy A-Track čeká vás houseovej 3-hodinový set tohodle skvělého producenta a DJ, kanadský DJ a producent, zakladatel labelu False Gold. Start dneska 23. hodina, support taky Josef Bayer a taky Estian, no a A-Track hlavní hvězdou v Roxy. Těšit se můžete dneska, ale taky do Fuchsu dvojky v rámci Rentgen, Rasa, Snowy, Teresa Pro, alias Anna Morgan, Klum, B2B, Lick My Soul, start dneska 23. hodina. Hned taky dnes můžete vyrazit třeba do Ankaly. V Ankaly dnes můžete vyrazit na archiv technologií a taky skvělý DJs Nina Farina, Silhouette, Roadhead, Kate the Jesus a tak dále, start 23. hodina. Dnes to bude žít i v Krosu na vlně Digital Forest, Psy, UFO, Buffo Stage a taky Techno. Dneska opravdu to bude nabitý, startuje to všechno už od 19 hodin venku a pak Psytrance, Techno a Techno dneska v Krosu, takže můžete vyrazit, určitě doporučuji. No a taky mám pro vás ještě poslední tip, pokud budete chtít vyrazit na Bukanýr, což se otevře a rozezní od 22 hodin, tak už dneska můžete vyrazit na konkrétně festival úplňku Kožešník, se to tak jmenuje, Hugorier Stormzy, dneska start 22 hodina. Tolik tipy, kde se co děje, bude to opravdu hodně, takže si asi vyberete.

0: Jo, přátelé, Prodigy Out of Spain, myslím si, že nemusíme nějak zvlášť tuhletu partičku připomínat, ale co je důležité připomenout, jejich pražský koncert, který se blíží, je to teda až na podzim, jo, ale jako já se dívala na vstupenky a vlastně to docela mizí, nevím, jestli už náhodou není vyprodáno, takže určitě doporučuji, pokud jste Prodigy dlouho neviděli a nebo jste ji nikdy neviděli, tak to si myslím, že je hudební povinnost opět a myslím si, že to rozhodně si nesmíte nechat ujít. A pokud samozřejmě byste rádi viděli, tak připomenu jejich pražský koncert v O2 aréně 23. listopadu, start 20. hodina, v rámci jejich evropský tour, jejich zastávka bude i v Praze. Takže nezapomeňte Prodigy a je to ode mě skoro úplně všechno, protože tady máme za chviličku 12. hodinu dopolední drive a to s datem 19. června je na konci. Ještě vám slíbím třeba 1984, Overrun a Zoo, pak už zprávy a počasí v celou odpoledne. Se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou v rámci odpolední show, no a večer naše pravidelný pořady. Takže pokud dnes dáte přednost relaxu, tak věřím, že budete věrně vlnám Dance Radio. Já vám přeji krásný den a taky nádherný víkend. Odpočiňte si, užijte si to nádherný počasí, který nás čeká a já se na vás budu těšit zase v příštím týdnu. Mějte se hezky.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Dance Radio.

Nejméně 6 lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar 6-0. Spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do další fáze. Lídři Evropské unie budou na summitu v Bruselu jednat o dlouhodobém rozpočtu a situaci na Blízkém východě. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25.

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členství

0: aplikaci a na ccc.eu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Oznámili tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. O budoucnosti Evropy se nyní rozhoduje v obraně Ukrajiny, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu Evropské unie. Pražští zastupitelé schválili dvě plánovací smlouvy, počítající s příspěvky od developerů, dohromady za stovky milionů korun. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

0: vyhodnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuví.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.

Nejméně 6 lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar 6-0. Spolu se Švýcarskem mají skoro jistý

postup do další fáze. Lídři Evropské unie budou na summitu v Bruselu jednat o dlouhodobém rozpočtu a situaci na Blízkém východě. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio.

0: Rádio 1 z Radio, krásnej pátek, s váma opět Michael C. Po včerejší pauze jsem tu zpět, abych vám servíroval nejlepší taneční beaty. Názvy songů, tracků, remixů, bootlegů, prostě všeho, co uslyšíte, tak to vše najdete na danceradio.cz nebo taky v naší aplikaci. Za moment se podíváme na nedělní Club Mix, který chystá opět Milan Kroužil a bude to stát znovu za to, tak si rozhodně na to počkejte. Jdeme tedy hrát nejlepší taneční servis. Jsme Dance Radio.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

hrajeme parádní taneční muziku. Jak jsem sliboval, jdu vás pozvat na 642. vydání Club Mixu. To se odehraje v neděli mezi 18. a 21. hodinou přímo tady ve studiu Dance Rádia. Uslyšíte autora pořadu v první hodině Milana Kroužila. Druhou hoďku dorazí do studia zamixovat DJ Will Coleman a ve třetí 60. minutovce můžete poslechnout DJku Amar Durgu. Tak je z čeho vybírat Club Mix už tahle ta neděle. Od 18. jdeme zpátky k tanečnímu plejáku přímo od nás, tedy ve všední den, a v celou zprávě a kolega Andy Road.

0: Jsme Dance Radio. Na 4. září chystá zpěvačka Ellie Goulding svoje 6. studiový album. A to s názvem I Know Too Much. První ukázkou je track Black Prada Dress, ve kterým Ellie zkoumá rozdíly mezi vnímáním světa a taky realitou. Single ukazuje směr, jakým se bude nový album ubírat. Myšlenkou je hlavně to, že možná někdy víme až příliš mnoho. Případně poslechněte pro fanoušky Ellie určitě povinnost. U nás hrajeme její nový single s projektem Eileenium. Další muzika na Dance Radio právě teď.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Dance. Dance Radio. Dance.

Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Oznámili tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. O budoucnosti Evropy se nyní rozhoduje v obraně Ukrajiny, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu Evropské unie. Pražští zastupitelé schválili dvě plánovací smlouvy, počítající s příspěvky od developerů, dohromady za stovky milionů korun. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Na konci letošního března vydala zpěvačka Loreen album Wildfire, který obsahuje hity jako třeba Feels Like Heaven nebo právě titulní skladba desky. Mezi 13 skvělýma trackama vyčnívá i píseň Set Me Free, která je dělaná pro kluby a taky letní taneční parkety, tedy něco i pro vás. Švédská zpěvačka, hudebnice a taky dvojnásobná vítězka Eurovize zároveň na podzim vyrazí na evropský turné. Česko mezi zastávkama bohužel není. Pokud jste velkýma fanouškama, tak můžete se nejblíž zajet podívat třeba do Varšavy nebo Berlína. A to v říjnu. Další taneční playlist pokračujeme na Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage design. U jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

ladíte Dance Radio, díky za to. Na úspěch megahitu How Beautiful This Life Is, který se stal oficiální písní, a to největší charitativní akce v Belgii, navazuje oblíbený zpěvák Bear květnovým stejnojmenným EPčkem, to už je k poslechu online. Nový písně přiveze i do Prahy, kde se chystá velmi zajímavý intimní koncert, a to v klubu Café v lese na podzim, přesněji 19.10. Pokud je tedy Bear váš oblíbenec, tohle byste neměli minout. My jdeme pokračovat ale s tanečním plejákem. Buďte s náma.

0: Tady je Dance Radio. Legenda nejen francouzský, ale taky celý mezinárodní elektroniky, elektronický scény. Tristan Cassara, DJ a producent známý jako The Evener, se vrací, a to se singlem Starlight. Svůj hlas tomuhle tracku propůjčila ikonická americká zpěvačka Ultranate a mohl tak vzniknout opravdu prosuněný, energický a chytlavý letní single, který je jako stvořený pro letní taneční parkety. Určitě poslechněte, možná se tahleta věc dostane i k nám na Dance Radio. Pokračujeme s další taneční muzikou. Pojďme na to.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Dance Radio.

Nejméně 6 lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar 6-0. Spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do další fáze. Lídři Evropské unie budou na summitu v Bruselu jednat o dlouhodobém rozpočtu a situaci na Blízkém východě. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio.

0: Posloucháte Dance Radio. Jestli je něco za rokou hitu, tak to bude tahle kombinace. Švédský DJ a producent Alesso, mimochodem headliner Beats for Love a američtí hitmakeri One Republic. Tak oni už po několikátý spojili síly, aby mohl vzniknout track In Your Eyes. Jde o nostalgickou skladbu a zároveň nejspíš nadčasovou pecku o lásce a je to dlouho očekávaná skladba a kolaborace. Po dlouhých 10 letech, kdy Ryan Tedder tehdy propůjčil svůj hlas singlu Scars. One Republic už brzo dorazí i do České republiky, kapela z Colorada bude hrát 27.6. v Praze. No a Alesso, jak už jsem zmiňoval, na Beats for Love. Teď další muzika. Jsme Dance Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio. Po víc než 100 letech získala katedrála svůj hlas. Jaká? Katedrála svatýho Víta. Noví svatovítský varhany se už v týdnu rozezněly při slavnostním požehnání. Katedrálou svatýho Víta Václava a Vojtěcha se v týdnu poprvé rozezněly noví varhany, a to po opravdu dlouhý době. Završilo se tím víc než 14-letý úsilí spojený se vznikem nástroje, který bude sloužit liturgii i koncertnímu životu nejvýznamnějšího českého chrámu. Tak případně máte tip, kam zavítat a poslechnout si. Další taneční muzika, my jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Stále hrajeme nejlepší taneční muziku, v celou tu bude Andy a další zprávy a pak nás čeká poslední společná 60-minutovka tohoto týdne. Samozřejmě večerní show pokračují i po našem tanečním odpolku, to je jasná věc. Po 17. probereme oceněný britský snímek Přísahám. A to rozhodně není všechno. Pozvu vás taky na nejbližší hraní, kde se spolu můžeme vidět a slyšet na Mejdanech. Dost mluvení, na Dance Radio další taneční servis.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě.
9: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
11: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Iránem, jak se původně plánovalo. Oznámili tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. O budoucnosti Evropy se nyní rozhoduje v obraně Ukrajiny, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu Evropské unie. Pražští zastupitelé schválili dvě plánovací smlouvy, počítající s příspěvky od developerů, dohromady za stovky milionů korun. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů. Na horách kolem 25. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, parádní odpolko. Před týdnem do českých kin vstoupil 3 cenama BAFTA oceněný britský snímek Přísahám, že za to nemůžu. Komediální formou vypráví skutečný příběh muže, který má Tourettovej syndrom a díky tomu se samozřejmě postaral o menší skandál právě na udílení cen. Jestli si říkáte, že vás v kině už nemůže nic překvapit, tak běžte na ten biják. Snímek, a to povedený režiséra a scenáristy Kirka Jonese, je drama, u kterého se nemůžete přestat smát. Zní to paradoxně, ale podobný film ještě dle všeho nikdo nenatočil. Jedná se navíc o životní příběh Johna Davidsona, u kterého se v 15 letech najednou projevil Tourettův syndrom. Projevuje se samozřejmě tohleto onemocnění nekontrolovatelnýma tíkama, grimasama, někdy i opakováním slov, případně nadávkama. Tip pro vás, od nás ale další taneční playlist.
1: Vše pro vaší grilovačku po

0: baru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
10: energie tohoto města.
11: Zavratné megaslevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Dance Radio.

Super pátek, pořád hrajeme nejlepší taneční muziku. Já jsem Michael C a teď vás pozvu na nejbližší hraní, kde se můžeme vidět a slyšet. Včera to byla fotbalová fanzona v Praze, díky za to. A pak už to jsou Beats for Love, kde hrajou v sobotu na House pódiu s Matyasem Ouzanou. O dva dny dřív se můžeme vidět ještě na Talking Beats, právě taková diskuzní panelová konference, taky na Beatsech. Ve čtvrtek 9. července Karlovy Vary a filmový festival a v Roxy 11. No a pak budeme pokračovat někdy příště. Víc info u mě na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Jdeme zpátky k tanečnímu plejáku. Přeju super páteční podvečer. Dance Radio.

0: skvělá taneční muzika nekončí. Já se ale loučím, budu tu znovu s váma po víkendu. Teď si dejte skvělý večerní program. Dnes to budou třeba další vydání Hardwell on Air. Nebude chybět do Angina Deep Radio Show, Mogwai a jeho Punk Sub, taky Fedele Grant a trio Above and Beyond vždy zakončuje páteční večerní taneční seanci. Jejich Group Therapy je tu od 22 až do půlnoci. Tak si to dejte o víkendu Terka 13 až 16. Ahoj!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová

Probably. I don't know.

0: plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Dance Radio. Dance Radio.
4: Welcome to Dark Light Sessions.

0: work it like
1: can you work it like

Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.